spočíváš s Rádiem B.

got shall get. Them that's not shall lose.

Dobrou noc s Rádiem B.

spočíváš s Rádiem B.

Ampliu.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Obzor. Kdybychom byli opravdoví swageři hardkorovýho typu, tak bychom tady vám všem věřili díru do hlavy, že správnej máš styl, takže Bešiktaš ne.

Ten jí tralala, pak zasáhne ho střelba z kuše, rozlídne se, zařve a. Kytarista na éčko, prakamaráda strategicky pověsí, a když se zhoupne, dá

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Na trik s placenými SMS se nachytali i čeští poslanci, včetně lidí napříč politickým spektrem, což vedlo k nechtěnému předplatnému 99 korun týdně. Problém se týká mnoha nekontrolovaných plateb, které vyšly najevo díky youtuberovi Janku Rubešovi na jeho kanálu Kluci z Prahy. Stranická příslušnost poslanců přitom nehraje roli, jelikož se s podvodem setkalo mnoho zákonodárců. Do Česka přichází citelné ochlazení, které odstartuje čtvrteční studená fronta s deštěm. Po slunečném začátku týdne teploty prudce klesnou k 14 stupňům. Na horách lze očekávat první sněhové vločky. Pražská elektronická aukce přidělila nové nájemce pro městské byty v blízkosti Karlova mostu a Orloje. Historický dům na Malé Straně, kde žil malíř Mikoláš Aleš, byl také pronajat. V prosinci 2023 byl další byt v tomto domě již pronajat. Česká firma Aerovodochody představila letouny Skyfox, které by mohly tvořit základ nové letky NATO pro boj s drony. Tyto stroje nabízí efektivní a levnější alternativu k běžným stíhačkám. Podle experta Justina Bronka je Skyfox ideální volbou pro tento úkol. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
2: Zpomal s náma. Na B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Emily A. Sprague, známá členka skupiny Florist, představuje své nové ambientní album Siano pod hlavičkou známého labelu. Toto dílo spojuje její přirozený a asociativní songwriting s rostoucí dovedností komponovat pomocí modulárních syntezátorů, což vytváří ponořující hudební zážitek. Sprague svým posluchačům nabízí hluboký vhled do svého hudebního světa, který přetavuje již v 20. letech 21. století. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Lukáš Dostál zářil v NHL, když svými 29 zákroky přispěl k vítězství Anaheimu 3-2 v prodloužení proti Floridě, čímž si připsal už druhou výhru v aktuální sezóně. Naopak Karel Vejmelka zažil obtížný večer, když inkasoval 3 góly z 21 střel při prohře Utahu 24 z New York Rangers. Filip Hronek si zapsal asistenci, která však Vancouveru nestačila na úspěch, když doma prohrál se svými fanoušky ve prospěch Vegas 3-2, i s přítomností Tomáše Hertla na ledě. Plochostrádová hvězda Jan Kvěch zaznamenal úspěch při nedělním vítězství v 88. ročníku Zlaté přilby města Pardubic. Kvěchovým dalším cílem je ovládnutí seriálu Grand Prix mistrovství světa. Přenos memoriálu Luboše Tomíčka sledujte od 18 hodin na ČT Sport a ČT Sport Plus. Portugalsko si jako první zajistilo postup do čtvrtfinále Ligy národů výhrou nad Norskem 2-1. Dánsko porazilo Wales 1-0 a Nizozemsko zdolalo Srbsko 2-1. Německo se muselo spokojit s remízou 0-0 s Řeckem. Obránce Štěpán Chaloupek, hrající za Slavii Praha, utrpěl zranění ve Španělsku a opustil českou reprezentační fotbalovou sestavu před zápasem s Anglií. To znamená, že proti Anglii, silnému protivníku, naše obrana bude mít co dělat bez betonového Chaloupka. Doufejme, že jeho absence nebude znamenat, že český tým bude děravý jako švýcarský sýr. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Posloucháš Sebestřed na B.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Zprávy na rádiu B. Na trik s placenými SMS se nachytali i čeští poslanci, včetně lidí napříč politickým spektrem, což vedlo k nechtěnému předplatnému 99 korun týdně. Problém se týká mnoha nekontrolovaných plateb, které vyšly najevo díky youtuberovi Janku Rubešovi na jeho kanálu Kluci z Prahy. Stranická příslušnost poslanců přitom nehraje roli, jelikož se s podvodem setkalo mnoho zákonodárců. Do Česka přichází citelné ochlazení, které odstartuje čtvrteční studená fronta s deštěm. Po slunečném začátku týdne teploty prudce klesnou k 14 stupňům. Na horách lze očekávat první sněhové vločky. Pražská elektronická aukce přidělila nové nájemce pro městské byty v blízkosti Karlova mostu a Orloje. Historický dům na Malé Straně, kde žil malíř Mikoláš Aleš, byl také pronajat. V prosinci 2023 byl další byt v tomto domě již pronajat. Česká firma Aerovodochody představila letouny Skyfox, které by mohly tvořit základ nové letky NATO pro boj s drony. Tyto stroje nabízí efektivní a levnější alternativu k běžným stíhačkám. Podle experta Justina Bronka je Skyfox ideální volbou pro tento úkol. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B. Rokuj s náma.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Zdá se, že zprávy o konci pokračování filmu Barbie 2004 byly přehnané. Skydance se rozhodla oživit projekt, který byl zastaven po neúspěšných jednáních s klíčovými postavami jako Margot Robbie, Ryanem Goslingem a Gretou Gerwig. Noví filmoví šéfové Dana Goldberg a Josh Greenstein už kontaktovali klíčové hráče ve Warner Bros. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: Tvoje srdce bije v houseovém rytmu.

tenhle ten rytmus je mému srdci hodně blízký. Sato Lodato a track Lose It All v sebestředu na Bčku.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Lukáš Dostál zářil v NHL, když svými 29 zákroky přispěl k vítězství Anaheimu 3-2 v prodloužení proti Floridě, čímž si připsal už druhou výhru v aktuální sezóně. Naopak Karel Vejmelka zažil obtížný večer, když inkasoval 3 góly z 21 střel při prohře Utahu 24 z New York Rangers. Filip Hronek si zapsal asistenci, která však Vancouveru nestačila na úspěch, když doma prohrál se svými fanoušky ve prospěch Vegas 3-2, i s přítomností Tomáše Hertla na ledě. Plochostrádová hvězda Jan Kvěch zaznamenal úspěch při nedělním vítězství v 88. ročníku Zlaté přilby města Pardubic. Kvěchovým dalším cílem je ovládnutí seriálu Grand Prix mistrovství světa. Přenos memoriálu Luboše Tomíčka sledujte od 18 hodin na ČT Sport a ČT Sport Plus. Portugalsko si jako první zajistilo postup do čtvrtfinále Ligy národů výhrou nad Norskem 2-1. Dánsko porazilo Wales 1-0 a Nizozemsko

0: zdolalo Srbsko 2-1. Německo se muselo spokojit s remízou 0-0 s Řeckem. Obránce Štěpán Chaloupek, hrající za Slávy Praha, utrpěl zranění ve Španělsku a opustil českou reprezentační fotbalovou sestavu před zápasem s Anglií. To znamená, že proti Anglii, silnému protivníku, naše obrana bude mít co dělat bez betonového Chaloupka. Doufejme, že jeho absence nebude znamenat, že český tým bude děravý jako švýcarský sýr. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
1: Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz
1: Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Radio Béčko. Radio Béčko. Leave your cares behind. S náma teprve žije. Radio B.cz.

0: Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Na trik s placenými SMS se nachytali i čeští poslanci, včetně lidí napříč politickým spektrem, což vedlo k nechtěnému předplatnému 99 korun týdně. Problém se týká mnoha nekontrolovaných plateb, které vyšly najevo díky youtuberovi Janku Rubešovi na jeho kanálu Kluci z Prahy. Stranická příslušnost poslanců přitom nehraje roli, jelikož se s podvodem setkalo mnoho zákonodárců. Do Česka přichází citelné ochlazení, které odstartuje čtvrteční studená fronta s deštěm. Po slunečném začátku týdne teploty prudce klesnou k 14 stupňům. Na horách lze očekávat první sněhové vločky. Pražská elektronická aukce přidělila nové nájemce pro městské byty v blízkosti Karlova mostu a Orloje. Historický dům na Malé Straně, kde žil malíř Mikoláš Aleš, byl také pronajat. V prosinci 2023 byl další byt v tomto domě již pronajat. Česká firma Aerovodochody představila letouny Skyfox, které by mohly tvořit základ nové letky NATO pro boj s drony. Tyto stroje nabízí efektivní a levnější alternativu k běžným stíhačkám. Podle experta Justina Bronka je Skyfox ideální volbou pro tento úkol. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Takhle zní výběr našich moderátorů na Bčku. Sebestřed.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Lukáš Dostál zářil v NHL, když svými 29 zákroky přispěl k vítězství Anaheimu 3-2 v prodloužení proti Floridě, čímž si připsal už druhou výhru v aktuální sezóně. Naopak Karel Vejmelka zažil obtížný večer, když inkasoval 3 góly z 21 střel při prohře Utahu 24 z New York Rangers. Filip Hronek si zapsal asistenci, která však Vancouveru nestačila na úspěch, když doma prohrál se svými fanoušky ve prospěch Vegas 3-2, i s přítomností Tomáše Hertla na ledě. Plochostrádová hvězda Jan Kvěch zaznamenal úspěch při nedělním vítězství v 88. ročníku Zlaté přilby města Pardubic. Kvěchovým dalším cílem je ovládnutí seriálu Grand Prix mistrovství světa. Přenos memoriálu Luboše Tomíčka sledujte od 18 hodin na ČT Sport a ČT Sport Plus. Portugalsko si jako první zajistilo postup do čtvrtfinále Ligy národů výhrou nad Norskem 2-1. Dánsko porazilo Wales 1-0 a Nizozemsko zdolalo Srbsko 2-1. Německo se muselo spokojit s remízou 0-0 s Řeckem. Obránce Štěpán Chaloupek, hrající za Slavii Praha, utrpěl zranění ve Španělsku a opustil českou reprezentační fotbalovou sestavu před zápasem s Anglií. To znamená, že proti Anglii, silnému protivníku, naše obrana bude mít co dělat bez betonového Chaloupka. Doufejme, že jeho absence nebude znamenat, že český tým bude děravý jako švýcarský sýr. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, dnes máme příběh z Velké Británie, který je skutečně neuvěřitelný. 50-letý slepec z Huddersfieldu se vydal na 241 kilometrů dlouhou jízdu po dálnici, ačkoliv byl opilý a neměl řidičský průkaz. I přes riskantní počínání se mu podařilo přežít, což je malý zázrak, naslyšenou na rádiu B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Na trik s placenými SMS se nachytali i čeští poslanci, včetně lidí napříč politickým spektrem, což vedlo k nechtěnému předplatnému 99 korun týdně. Problém se týká mnoha nekontrolovaných plateb, které vyšly najevo díky youtuberovi Janku Rubešovi na jeho kanálu Kluci z Prahy. Stranická příslušnost poslanců přitom nehraje roli, jelikož se s podvodem setkalo mnoho zákonodárců. Do Česka přichází citelné ochlazení, které odstartuje čtvrteční studená fronta s deštěm. Po slunečném začátku týdne teploty prudce klesnou k 14 stupňům. Na horách lze očekávat první sněhové vločky. Pražská elektronická aukce přidělila nové nájemce pro městské byty v blízkosti Karlova mostu a Orloje. Historický dům na Malé Straně, kde žil malíř Mikoláš Aleš, byl také pronajat. V prosinci 2023 byl další byt v tomto domě již pronajat. Česká firma Aero Vodochody představila letouny Skyfox, které by mohly tvořit základ nové letky NATO pro boj s drony. Tyto stroje nabízí efektivní a levnější alternativu k běžným stíhačkám. Podle experta Justina Bronka je Skyfox ideální volbou pro tento úkol. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Talkshow, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.
2: Posloucháš Rovný beat na Bčku.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Emily A. Sprague, známá členka skupiny Florist, představuje své nové ambientní album Siano pod hlavičkou známého labelu. Toto dílo spojuje její přirozený a asociativní songwriting s rostoucí dovedností komponovat pomocí modulárních syntezátorů, což vytváří ponořující hudební zážitek. Sprague svým posluchačům nabízí hluboký vhled do svého hudebního světa, který přetavuje již v 20. letech 21. století. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.
2: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne na rádiu B.
1: Hoď se do klidu s rádiem B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Lukáš Dostál zářil v NHL, když svými 29 zákroky přispěl k vítězství Anaheimu 3-2 v prodloužení proti Floridě, čímž si připsal už druhou výhru v aktuální sezóně. Naopak Karel Vejmelka zažil obtížný večer, když inkasoval 3 góly z 21 střel při prohře Utahu 24 z New York Rangers. Filip Hronek si zapsal asistenci, která však Vancouveru nestačila na úspěch, když doma prohrál se svými fanoušky ve prospěch Vegas 3-2, i s přítomností Tomáše Hertla na ledě. Plochostrádová hvězda Jan Kvěch zaznamenal úspěch při nedělním vítězství v 88. ročníku Zlaté přilby města Pardubic. Kvěchovým dalším cílem je ovládnutí seriálu Grand Prix mistrovství světa. Přenos memoriálu Luboše Tomíčka sledujte od 18 hodin na ČT Sport a ČT Sport Plus. Portugalsko si jako první zajistilo postup do čtvrtfinále Ligy národů výhrou nad Norskem 2-1. Dánsko porazilo Wales 1-0 a Nizozemsko zdolalo Srbsko 2-1. Německo se muselo spokojit s remízou 0-0 s Řeckem. Obránce Štěpán Chaloupek, hrající za Slávii Praha, utrpěl zranění ve Španělsku a opustil českou republiku.

0: reprezentační fotbalovou sestavu před zápasem s Anglií. To znamená, že proti Anglii, silnému protivníku, naše obrana bude mít co dělat bez betonového chaloupka. Doufejme, že jeho absence nebude znamenat, že český tým bude děravý jako švýcarský sýr. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
1: Nestárnoucí klasika na rádiu B.

future. Let's go. Freedom.

0: and your body. This is the end of suffering.
1: Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Je pravé poledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Jakub Svoboda, neúspěšný motoristický kandidát, šířil nepravdivou fotografii dokumentaristky Ivony Remundové, tvrdící, že hajlovala. Obvodní soud pro Prahu 3 mu nařídil omluvit se a zaplatit jí 50 tisíc korun. Rozhodnutí není pravomocné. V mateřské škole Svobodova v Bílovci se objevily předvolební materiály hnutí ANO, včetně rudé kšiltovky s nápisem Silné Česko a omalovánek Naše krásné Česko. Mezi předměty byly také propagační brožury a přívěšky z kolečky do nákupních vozíků. Mateřská škola neplánovala propagaci politických stran. Situaci nyní řeší s vedením města Bílovec. Nejvyšší kontrolní úřad upozornil, že stát poslal téměř miliardu korun na podporu startupů skrze Ministerstvo průmyslu a CzechInvest, aniž by jasně monitoroval dopady. Ve zprávách se objevilo, že ministerstvo se spokojilo s neúplnými a neprůkaznými údaji, které poskytly podpořené subjekty. Tato situace vyvolává otázky ohledně efektivity a odpovědnosti při rozdělování finančních prostředků na podporu inovací. Bývalý starosta Pavel Novotný z ODS usiluje o znovu zvolení na radnici městské části Praha Řeporyje. Navzdory kritice části obyvatel kvůli jeho kriminální minulosti, která vedla k jeho uvěznění na 3 měsíce v předchozím roce, se ve volební kampani prezentuje jako nový člověk a slibuje, že už nebude hulvát. Jeho volební plakáty jsou však některými nespokojenými občany strhávány z propagačních ploch. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

News! News!

0: Jedna hodina odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Jakub Svoboda, neúspěšný motoristický kandidát, šířil nepravdivou fotografii dokumentaristky Ivony Remundové, tvrdící, že hajlovala. Obvodní soud pro Prahu 3 mu nařídil omluvit se a zaplatit jí 50 tisíc korun. Rozhodnutí není pravomocné. V mateřské škole Svobodova v Bílovci se objevily předvolební materiály hnutí ANO, včetně rudé kšiltovky s nápisem Silné Česko a omalovánek Naše krásné Česko. Mezi předměty byly také propagační brožury a přívěšky z kolečky do nákupních vozíků. Mateřská škola neplánovala propagaci politických stran. Situaci nyní řeší s vedením města Bílovec. Nejvyšší kontrolní úřad upozornil, že stát poslal téměř miliardu korun na podporu startupů skrze Ministerstvo průmyslu a Czech Invest, aniž by jasně monitoroval dopady. Ve zprávách se objevilo, že ministerstvo se spokojilo s neúplnými a neprůkaznými údaji, které poskytly podpořené subjekty. Tato situace vyvolává otázky ohledně efektivity a odpovědnosti při rozdělování finančních prostředků na podporu inovací. Bývalý starosta Pavel Novotný z ODS usiluje o znovu zvolení na radnici městské části Praha Řeporyje. Navzdory kritice části obyvatel kvůli jeho kriminální minulosti, která vedla k jeho uvěznění na 3 měsíce v předchozím roce, se ve volební kampani prezentuje jako nový člověk a slibuje, že už nebude hulvát. Jeho volební plakáty jsou však některými nespokojenými občany strhávány z propagačních ploch. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Marie Bousková na turnaji v Pekingu narazila na tvrdou čínskou hráz v podobě Cheng Chinwen a i přes bojovný výkon padla ve třech napínavých setech. Po téměř třech hodinách tenisového dramatu na tvrdém povrchu a výsledku 6-7, 6-4, 5-7 opustila turnaj ve třetím kole. Čínská hráčka, olympijská šampionka z Paříže 2024, tak přidala další skalp do své bohaté sbírky. Kristýna Zemanová, elitní česká cyklokrosařka, debutovala v novém týmu Crelan Corendon stylovým vítězstvím na domácím poháru. Prioritou pro sezónu jsou závody v Beneluxu a Zemanová sní o účasti na prestižních silničních kláních. Její nadšení pro nové prostředí bylo evidentní v rozhovoru ve studiu ČT Sport, kde přiznala, že cílí na velké úspěchy. Útočník Patrik Schick podruhé triumfoval v anketě Zlatý míč, což je v skutku prestižní úspěch. Jak sám říká, návrat do reprezentace určitě nevylučuje. Vždyť letošní, tedy 2024, vítězství si připsal díky tomu, že ve jarní části předběhl Pavla Schulze o 19 bodů. Lukáš Dostál zářil v NHL, když svými 29 zákroky přispěl k vítězství Anaheimu 3-2 v prodloužení proti Floridě, čímž si připsal už druhou výhru v aktuální sezóně. Naopak Karel Vejmelka zažil obtížný večer, když inkasoval 3 góly z 21 střel při prohře Utahu 24 s New York Rangers. Filip Hronek si zapsal asistenci, která však Vancouveru nestačila na úspěch, když doma prohrál se svými fanoušky ve prospěch Vegas 3-2 i s přítomností Tomáše Hertla na ledě. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Chápej, že jsi ještě příliš mladá na to, abys věděla, v čem je smysl života. Dosud zůstáváš silná, každá zeď před tebou padá, každý boj, že vyhraješ, je však sotva jistota. Pochop, ne každý zákon překročit lze a má smysl. Chtěl bych vidět ty, kdo dnes půjdou, ať už mají

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne na rádiu B.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Státní zástupce usoudil, že poslanec Filip Turek byl hlavním viníkem nehody, při které porušil důležité povinnosti podle zákona o silničním provozu. Nehoda byla přešetřena jako přestupek a odeslána úřadu městské části Praha 2, protože řidič druhého vozu neutrpěl vážná zranění s delší dobou léčení. Turek tak unikl obvinění z trestného činu. Ministr kultury Otto Klempíř, zastupující stranu Motoristy sobě, oznámil podruhé vyhlášení konkurzu na ředitele Národní galerie Praha, přičemž původní zrušil letos v červenci. Výběrová komise zatím zahrnuje dva ředitele soukromých galerií, bývalou zástupkyni aukční síně a šéfku galerie Belvedere ve Vídni, také českého umělce Vladimíra France. Klempíř na sociálních sítích sdílel své návštěvy institucí, jejichž ředitelé se zúčastnili předchozího výběrového řízení. Jakub Svoboda, neúspěšný motoristický kandidát, šířil nepravdivou fotografii dokumentaristky Ivony Remundové, tvrdící, že hajlovala. Obvodní soud pro Prahu 3 mu nařídil omluvit se a zaplatit jí 50 tisíc korun. Rozhodnutí není pravomocné. V mateřské škole Svobodova v Bílovci se objevily předvolební materiály hnutí ANO, včetně rudé kšiltovky s nápisem Silné Česko a omalovánek Naše krásné Česko. Mezi předměty byly také propagační brožury a přívěšky z kolečky do nákupních vozíků. Mateřská škola neplánovala propagaci politických stran, situaci nyní řeší s vedením města Bílovec. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Posloucháš Rovný beat na Béčku.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: na rádiu B.
1: Marie Bousková na turnaji v Pekingu narazila na tvrdou čínskou hráz v podobě Cheng Qinwen a i přes bojovný výkon padla ve třech napínavých setech. Po téměř třech hodinách tenisového dramatu na tvrdém povrchu a výsledku 6-7, 6-4, 5-7 opustila turnaj ve třetím kole. Čínská hráčka, olympijská šampionka z Paříže 2024, tak přidala další skalp do své bohaté sbírky. Kristýna Zemanová, elitní česká cyklokrosařka, debutovala v novém týmu Crelan Corendon stylovým vítězstvím na domácím poháru. Prioritou pro sezónu jsou závody v Beneluxu a Zemanová sní o účasti na prestižních silničních kláních. Její nadšení pro nové prostředí bylo evidentní v rozhovoru ve studiu ČT Sport, kde přiznala, že cílí na velké úspěchy. Útočník Patrik Schick podruhé triumfoval v anketě Zlatý míč, což je v skutku prestižní úspěch. Jak sám říká, návrat do reprezentace určitě nevylučuje. Vždyť letošní, tedy 2024, vítězství si připsal díky tomu, že ve jarní části předběhl Pavla Šulce o 19 bodů. Lukáš Dostál zářil v NHL, když svými 29 zákroky přispěl k vítězství Anaheimu 3-2 v prodloužení proti Floridě, čímž si připsal už druhou výhru v aktuální sezóně. Naopak Karel Vejmelka zažil obtížný večer, když inkasoval 3 góly z 21 střel při prohře Utahu 24 s New York Rangers. Filip Hronek si zapsal asistenci, která však Vancouveru nestačila na úspěch, když doma prohrál se svými fanoušky ve prospěch Vegas 3-2 i s přítomností Tomáše Hertla na ledě. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, dnes máme příběh z Velké Británie, který je skutečně neuvěřitelný. 50-letý slepec z Huddersfieldu se vydal na 241 kilometrů dlouhou jízdu po dálnici, ačkoliv byl opilý a neměl řidičský průkaz. I přes riskantní počínání se mu podařilo přežít, což je malý zázrak, naslyšenou na rádiu B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rádio B.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Státní zástupce usoudil, že poslanec Filip Turek byl hlavním viníkem nehody, při které porušil důležité povinnosti podle zákona o silničním provozu. Nehoda byla přešetřena jako přestupek a odeslána úřadu městské části Praha 2, protože řidič druhého vozu neutrpěl vážná zranění s delší dobou léčení. Turek tak unikl obvinění z trestného činu. Ministr kultury Otto Klempíř, zastupující stranu Motoristy sobě, oznámil po druhé vyhlášení konkurzu na ředitele Národní galerie Praha, přičemž původní zrušil letos v červenci. Výběrová komise zatím zahrnuje 2 ředitele soukromých galerií, bývalou zástupkyni aukční síně a šéfku galerie Belvedere ve Vídni, také českého umělce Vladimíra France. Klempíř na sociálních sítích sdílel své návštěvy institucí, jejichž ředitelé se zúčastnili předchozího výběrového řízení. Jakub Svoboda, neúspěšný motoristický kandidát, šířil nepravdivou fotografii dokumentaristky Ivony Remundové, tvrdící, že hajlovala. Obvodní soud pro Prahu 3 mu nařídil omluvit se a zaplatit jí 50 tisíc korun. Rozhodnutí není pravomocné. V mateřské škole Svobodova v Bílovci se objevily předvolební materiály hnutí ANO, včetně rudé kšiltovky s nápisem Silné Česko a omalovánek Naše krásné Česko. Mezi předměty byly také propagační brožury a přívěšky z kolečky do nákupních vozíků. Mateřská škola neplánovala propagaci politických stran. Situaci nyní řeší s vedením města Bílovec. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Rokuj s námi na Béčku.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Emily A. Sprague, známá členka skupiny Florists, představuje své nové ambientní album Siano pod hlavičkou známého labelu. Toto dílo spojuje její přirozený a asociativní songwriting s rostoucí dovedností komponovat pomocí modulárních syntezátorů, což vytváří ponořující hudební zážitek. Sprague svým posluchačům nabízí hluboký vhled do svého hudebního světa, který přetavuje již v 20. letech 21. století. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
2: Hity, které znáte právě teď na Bčku.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Marie Bousková na turnaji v Pekingu narazila na tvrdou čínskou hráz v podobě Cheng Chinwen. Marie Bousková na turnaji v Pekingu narazila na tvrdou čínskou hráz v podobě Cheng Chinwen a i přes bojovný výkon padla ve třech napínavých

0: na velké úspěchy. Útočník Patrik Šik podruhé triumfoval v anketě Zlatý míč, což je v skutku prestižní úspěch. Jak sám říká, návrat do reprezentace určitě nevylučuje. Vždyť letošní, tedy 2024, vítězství si připsal díky tomu, že ve jarní části předběhl Pavla Šulce o 19 bodů. Lukáš Dostál zářil v NHL, když svými 29 zákroky přispěl k vítězství Anaheimu 3-2 v prodloužení proti Floridě, čímž si připsal už druhou výhru v aktuální sezóně. Naopak Karel Vejmelka zažil obtížný večer, když inkasoval 3 góly z 21 střel při prohře Utahu 24 s New York Rangers. Filip Hronek si zapsal asistenci, která však Vancouveru nestačila na úspěch, když doma prohrál se svými fanoušky ve prospěch Vegas 3-2 i s přítomností Tomáše Hertla na ledě. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
1: Posloucháš Zlomený beaty na Bet.

Rádio Béčko. Leave your cares behind. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Státní zástupce usoudil, že poslanec Filip Turek byl hlavním viníkem nehody, při které porušil důležité povinnosti podle zákona o silničním provozu. Nehoda byla přešetřena jako přestupek a odeslána úřadu městské části Praha 2, protože řidič druhého vozu neutrpěl vážná zranění s delší dobou léčení. Turek tak unikl obvinění z trestného činu. Ministr kultury Otto Klempíř, zastupující stranu Motoristy Sobě, oznámil po druhé vyhlášení konkurzu na ředitele Národní galerie Praha, přičemž původní zrušil letos v červenci. Výběrová komise zatím zahrnuje 2 ředitele soukromých galerií, bývalou zástupkyni aukční síně a šéfku galerie Belvedere ve Vídni, také českého umělce Vladimíra France. Klempíř na sociálních sítích sdílel své návštěvy institucí, jejichž ředitelé se zúčastnili předchozího výběrového řízení. Jakub Svoboda, neúspěšný motoristický kandidát, šířil nepravdivou fotografii dokumentaristky Ivony Remundové, tvrdící, že hajlovala. Obvodní soud pro Prahu 3 mu nařídil omluvit se a zaplatit jí 50 tisíc korun. Rozhodnutí není pravomocné. V mateřské škole Svobodova v Bílovci se objevily předvolební materiály hnutí ANO, včetně rudé kšiltovky s nápisem Silné Česko a omalovánek Naše krásné Česko. Mezi předměty byly také propagační brožury a přívěšky z kolečky do nákupních vozíků. Mateřská škola neplánovala propagaci politických stran, situaci nyní řeší s vedením města Bílovec. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Zdá se, že zprávy o konci pokračování filmu Barbie 2004 byly přehnané. Skydance se rozhodla oživit projekt, který byl zastaven po neúspěšných jednáních s klíčovými postavami jako Margot Robbie, Ryanem Goslingem a Gretou Gerwig. Noví filmoví šéfové Dana Goldberg a Josh Greenstein už kontaktovali klíčové hráče ve Warner Bros. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
0: Rádio B. Od lidí pro lidi. Pro lidi.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Marie Bousková na turnaji v Pekingu narazila na tvrdou čínskou hráz v podobě Cheng Chinwen a i přes bojovný výkon padla ve třech napínavých setech. Po téměř třech hodinách tenisového dramatu na tvrdém povrchu a výsledku 6-7, 6-4, 5-7 opustila turnaj ve třetím kole. Čínská hráčka, olympijská šampionka z Paříže 2024, tak přidala další skalp do své bohaté sbírky. Kristýna Zemanová, elitní česká cyklokrosařka, debutovala v novém týmu Crelan Corendon stylovým vítězstvím na domácím poháru. Prioritou pro sezónu jsou závody v Beneluxu a Zemanová sní o účasti na prestižních silničních kláních. Její nadšení pro nové prostředí bylo evidentní v rozhovoru ve studiu ČT Sport, kde přiznala, že cílí na velké úspěchy. Útočník Patrik Schick podruhé triumfoval v anketě Zlatý míč, což je v skutku prestižní úspěch. Jak sám říká, návrat do reprezentace

0: nestačila na úspěch, když doma prohrál se svými fanoušky ve prospěch Vegas 3-2 i s přítomností Tomáše Hertla na ledě. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Pohodlně se usaďte a čekejte nečekané.
2: Právě začíná naše netradiční cestování s pořadem Zeměkoule.
3: Krásné nedělní odpoledne, vážení posluchači Rádia Bčko, 2 týdny utekly jako voda a my se vám opět hlásíme s dalším dílem pořadu Zeměkoule.
4: Krásné odpoledne, milí posluchači. Dneska to bude takový milý, vrátíme se do dětských let.
3: A to jenom proto, že naše dnešní destinace nebude žádný stát, ale bude to destinace za 7 horama a za 7 řekama.
4: Ano, je to tak. Tentokrát nám Ingrid naplánovala trošku netradiční výlet a my jsme za to moc rádi a na tenhle výlet se opravdu moc těšíme.
3: Já doufám, že se taky těšíte a že společně s námi procestujete svět pohádek a dnešním dílem vás jako tradičně provede DJ Lobo a Cvrkoslav Zelený. Moc jsme se na to těšili a asi to odstartujeme, ne?
4: Jdeme na to, odpálíme to první peckou.
3: No a to odpálíme první peckou. Tak jdem na ní.
4: Jdeme na to.

0: Takže milí posluchači, jak už jsme na začátku řekli, dneska cestujeme do pohádky a měli jsme trošku problém s tím najít nějakou hudbu, kterou bychom vám v dnešním díle pouštili, ale nakonec jsme to vyřešili docela kulantně. Samozřejmě zazněj nějaký tradiční nebo klasický pohádkový melodie nebo pecky, ale ta vychytávka spočívá v tom, že jsme vybrali i písničky, které mají animovaný klipy.
1: No a to za to stojí, já jsem se ještě nesel k mikrofonu, co jdu, čekám, až mi on mávne. No je to tak, přátelé, není vůbec zábava nebo není vůbec randa prakticky sehnat nějaký pohádkový písničky nebo pohádkově motivovaný písničky, který by vás zajímaly, ale myslím si, že jsme se s tím hodně prorvali a jak jako výběr těch klipovej, jak už Lobo naznačil, tak i výběr těch tematických, myslím, že se vám bude líbit. No a já si myslím, že můžeme pomalu vyrazit, co ty na to?
0: No, vyrazil bych tvrdno, ale jak vůbec, jako jak se vůbec vyráží do takový říše pohádek.
1: Ale my věrní fanoušci Arabely moc dobře víme, že do světa pohádek se člověk nedostane dvoumotorovou cestou, která startuje na roudnickém letišti, ale tentokrát máme na výběr dvě varianty. Jedno je lítající kufr, což by byla zlouhavá varianta, a tou druhou je kouzelný kabát.
0: A ten my, milí posluchači, máme.
1: No a já si myslím, že by asi stálo za to si ho přivolat, takže otoč prstenem, zavoláme skříň s krovátem.
0: Ještě nemáme vlastně.
1: Tak jdeme pro kabát. Nádhera, to snad sežrali moly ten kabát, bože jako, můj. Přesně je vidět normálně.
0: Trošku zapáchá, ale jako zase...
1: Jako od dob starého Fida. Je to pěkně prožraný, jako koukám, Ksenie taky vyrostla do krásy.
0: No nic, koukneme cvrno na to, jak to funguje asi a...
1: Zapnem knoflík a vyrážíme do světa pohádek, já se hrozně těším, tenhle díl bude boží, přátelé.
0: Bude. Jdeme na další pecku.
1: Vrátíme se zpátky k muzice a zase se vám vozmeme, až budeme na místě. Tak zatím čau.
0: Zatím.

0: No a my už jsme pomalu dorazili do cílové destinace, dostali jsme se zuby nechty za sedmero hor a sedmero řek.
1: Cesta to byla celku krátká, tím kabátem to bylo fakt jako snadný.
0: Prakticky se dalo říct, že to je co by kamenem dohodil. No a my máme takovou malou, milou povinnost vyhlásit zase soutěž z minulého týdne a dneska máme nový speciality. A tou první specialitou je naše krásná nová znělka. Nechali jsme se inspirovat milionářem, takže tohle bude taková naše znělková soutěžní znělka. Takže já na úvod ještě vyhlásím soutěže z minule. A já si vůbec nepamatuju, o co jsme vlastně soutěžili. Byli jsme v Amsterdamu.
1: Byli jsme v Amstru, soutěžili jsme o tričko a o pivko, že jo, zase.
0: No a otázka zněla?
1: Otázka zněla, že jsme hledali umělce, který neměl ucho.
0: Pravda,
1: byl
0: pravda.
1: Byl to malíř vlastně.
0: Tak trošku blázen. A správnou odpovědí teda bylo, že byl to Van Gogh, abych pravdu řekl.
1: Přesně tak, bylo to nakonec si myslím docela jednoduchý. Bylo vás zase docela dost.
0: Dorazilo nám několik správných odpovědí a docela zajímavý, jak jsme Roudnický rádio, že se nám tady scházejí posluchači z Roudnicka, ale my jsme za to vděční na rovinu.
1: A teďko vlastně vyhraje, ne, po druhý, už jednou Roudničák vyhrál, teďko vyhraje po druhý Roudničák.
0: A my blahopřejeme, výhercem se stává posluchač Václav z Roudnice nad Labem, s Václavem jsme v kontaktu, zdravíme a všechny ceny si předáme. A nám asi nezbývá, než vyhlásit dnešní soutěž, my opět budeme hledat něco nebo někoho pohádkového v tomto případě.
1: Budeme hledat něco pohádkového, tentokrát to bude...
0: Počkej, já bych dal rovnou ten podmas na tu první indici. A takže přátelé, první indicie na dnešní soutěž, připravte se... Hledáme kouzelnou pohádkovou věc a nebo nějaký předmět.
1: Není to žádná osoba nebo postavička.
0: Ale malinko vám napovím, má hlas pána nebo má pánský hlas, takže seč je to věc, tak trošku povídá. No a teď jsme si na vás vyzkoušeli ty naše nový soutěžní znělky. My jsme je trošku vyměnili od té pevnosti Bojard a já si myslím, že už bychom se pomalu mohli zpátky k muzice vrátit.
1: Určitě, určitě.
0: A máme pro vás připravenou mega skvělost, kterou si myslím, že si společně užijem, nebudu to alebo kecávat a napomím vám, že se jedná o tři oříšky pro Popelku, ale to vy určitě poznáte, tak pomenaňu.
1: A teď si trsneme trošku.
0: Aha.

0: Nechte!
1: Je to malá holka.

0: Nebylo by to lepší s hudbou?
1: Proč nehrají Preceptore?
2: Touto písničkou bychom ještě chtěli vzdát hold našemu roudnickému klubu Alcatraz a Bosáčkovi, kde tahle písnička byla velice populární.
3: Velice. Zdravíme Bosyho do Rakovníka.
2: A děkujeme za ty Alcatrazová léta. Zpátky k muzice.
1: Je to malá holka.

0: Tak to bychom měli naší takovou srdeční písničku. A my jsme, vážení posluchači, vlastně přemýšleli, koho nebo který místa v tomhle pohádkovém světě najít nebo navštívit v dnešním díle. A ona to vůbec není sranda, vlastně dneska ty pohádkový postavy, to pro ty moderní děti, to, aby si ustřelila palici a během té pohádky zabila 6 ninjů, aby byla populární.
1: Už to není ono, viď, Svrno, jako dřív.
0: Jako dřív stačilo otočit prstenem a děcka byly nalepený na obrazovku, no, ale dneska pokud tam nemáte nějakého mrtvého samuraje, tak ani ťuk.
1: Hele, ono celkově ty pohádky, co jsem tak zjistil, ty předělávky, jakoby těch starých pohádek, to už má takový úplně jiný.
0: Mně se to nelíbí, ducha, prostě, ty moderní pohádky. Miluju ty starý, určitě se dostaneme k našim oblíbeným, ale bacha, tyve, tady běží nějaký hořící mravenec, tyva.
1: Ši.
0: No počkej, já ho... Já jsem ho radši zašlapal, tyve, on měl na sobě montérky. To nebylo, vole, ze zlatovlásky, jak chtěl pomoct, to byl Ferda Mravenec.
1: Kámo, ty jsi zašlap Ferdu Mravence, ty
0: vajo. Víš, on by tady zase hrál ty svý rozumy a chtěl s něčím pomoct, já bych se radši vrhnul do nějaký rozumný pohádky.
1: Je, tak, ale to je slušný intro, jako v pohádkový říši, tady hnedka zašlápnou Ferdu Mravence. Jako
0: tyve, ono to z té tenisky vůbec nejde dolů, co to je za mravence, čím to kremě, tyve.
1: Hele, ale on ještě...
0: No, fuj.
1: Podle mě ti ještě z té boty utek.
0: Tak moment, já ho došel. Ne, nebudu dohánět, ať si doleze kam chce.
1: Podle mě bys ho stejně jak nedohonil, Cvrno.
0: Já bych to viděl na první zastávku v pekle, mrknem na nějakého pořádného čerta.
1: Dáme si nějaký pořádného Lucifera, jak se říká.
0: A to si myslím, že se vám krásně uvedeme s písničkou Peklo v podání MC Hoge. Tak pojďme na ní a vítejte v pekle.
1: Jdeme na to.
2: Hledáš Betlém? Vaří se ti voda v hrnci, když slyšíš můj refrén? Nebo...

0: No, takže my jsme, přátelé, v pekle a jak jsme se v písničce dozvěděli, z čerty nejsou žerty.
1: Z čerty vůbec nejsou žerty.
0: Jak se ti tady líbí, Lobo?
1: Hele, no, je tady vedro strašný.
0: Tady je počasí jak na Riviéře někde.
1: Hrozný vedro. Ale jako zas, nestěžuju si, viď, u nás byla zima, když jsme odcestovali, tak
0: no, nám se tady stala změna. Nám se tady stala taková malá nepříjemnost. Jak jako pracujeme na tom svým pořadu, tak hnedka jsme dostali od Lucifera CRS, jako tady se nemaká, tohle je peklo, vy moc pracujete.
1: Jak moc pracujeme, my jsme sem přišli si to užít, že jo? Jako
0: my jsme tady na služebce, takzvaně. No. Ale zároveň se Lucifer stal jedním z našich předních průvodců. My jsme se před ním zmínili o tom, o naší další zastávce, což měla být Perníková chaloupka. A
1: hnedka nám dal nějakou radu, viď?
0: Dostali jsme přesně tak.
2: A žádnej alkohol.
0: Mohli byste to zopakovat, pane Lucifere?
2: Pozor na Perří a žádnej alkohol.
0: No jo, ale co my tady budeme dělat v tom pohádkovém světě, kormy dva?
1: No jako, s tou druhou věcí bych měl asi trošku problém. S tou první vůbec. Perník já moc nejím.
0: Já myslím, že Perníková chaloupka je právě na to, že tam jako láká ty děcka na ten perník, ne?
1: No to na...
0: Já jsem se těšil už od Lovdletu.
1: Fakt jo, na perník zrovna, ty.
0: No říkal jsem se jako pohádkový svět, že trošku povolíme úzdy fantazii.
1: Uloupneš si jednu tašku, jo, z paráčku.
0: Radši ne, pak bych mohl dopadnout jak taška.
1: No, hlavně jako Lucifer varuje, takže já bych si dal, hele, minimálně v té perníkové chaloupce teda žádný perník a žádný alkohol.
0: Dobrá, přeci jenom bychom mohli skočit na lopatě, jakožto, řekněme...
1: Pečínka?
0: Já jsem chtěl říct produkt pro kotel. Myslel jsem ti uhlí. Ale byla to pečínka, ano, ano. Prstíky máme pořád moc tlustý, já bych se vrátil zpátky k muzice. Mě z toho pekla nějak vedro.
1: Mě taky, hele, jdeme na hudbu.
0: Dáme další písničku a my si v mezičase vybereme další destinaci pro vás.
1: Tohle jsou Rojksop a Půl Leno.
0: No a vyladíte pořád Zeměkoule na Rádiu Bčko.

0: Svrndo, tyhle, ta bába byla tak protivná.
1: Se vůbec nelíbila, bože, přátelé, co jsme dělali v té chaloupce.
0: Oni ani ty pravidla nestály za moc.
1: Jako žádný peří a žádný alkohol. Co nás se týče, to peří jsme jako zmínili z prdele, ale ten alkohol, nemáme tu nějakou stopičku živé vody, já mám nějak sucho na patře.
0: No, já si myslím, že tady máme něco na patře.
1: To je to Svernet, viď?
0: No jasně, ale ten jsme sem propašovali, měl jsem ho v kapse, nevěděl jsem, jestli teda do té říše pohádek se přesuneme jenom my, nebo věci, které si sebou nesem, ale vyšlo to, kámo.
1: No já jsem trénoval na Ubrousku pro střise, Fernet a nic, jako já se omlouvám, ale dnešní moderní pohádky vůbec neznají ten dobrý alkohol. Hmm. Takže my si teďko nalijeme malou stopičku, ať nás to s váma baví víc, nebo opačně, ať vás to s náma baví o trošku víc.
0: Tak, dáme na to.
1: No a kam se mrknem dál?
0: Jo, počkej, Cvrndo, hele, ty slyšel jsi tady, jak si tady všude povídají o tý karkulce?
1: No, přátelé, já vám to musím říct, slyšel jsem to.
0: Slyšel jsi to, ty.
1: No, karkulka jela přes les na svém novém horském kole a vlký ho vsteky rozlámal. Do toho se vložil myslivec a pod pohruškou smrti donutil vlka, aby jí nové horské kolo svařil naspět obloukem. No a pak už jsem jenom slyšel, babičko, proč máte tak velké oči? To mám z toho svařování, ty krávo.
0: Je to strašný tady, ale tady se dějou věci, to je normálně jak v hororu, my nejsme v pohádce, ty vado.
1: Jako vtipný to je, ale pohádkový.
0: To je normálně jak v hororu, my nejsme v pohádce, ty vado.
1: Jako vtipný to je, ale pohádkový moc ne.

0: No a my se k vám zpátky vracíme k mikrofonům.
1: Jsme zpět, přátelé.
0: No a teď jsme měli něco připraveného, já jsem zapomněl, co jsem vám chtěl vlastně do toho mikrofonu říct.
1: No, chtěli jsme říct to, že jsme měli v plánu navštívit šíleně smutnou princeznu, ale tu nakonec nenavštívíme, protože jsme tady viděli probíhat Vaška Neckáře.
0: A ten si veme do parády, no, já jsem zároveň slyšel, že s tou šíleně smutnou princeznou prý není vůbec žádná prdel.
1: Vůbec ne, no. Ten název nebo to její jméno už tomu odpovídá, viď?
0: No, my jsme teď dál vymýšleli, kam jsme vás navštívili a já jsem dneska doma přesazoval kytky. Přesazoval jsem teda jeden zelenec a 8 výše nezmíněných kytek nebo nejmenovaných kytek,
1: no, abych se tady ale zahradník
0: neuváděl lidi do rozpaků. A napadla nás taková pohádková postava, za kterou bychom se vlastně mohli podívat.
1: Strýček Pompo. To je borec, takový ten v těch monterkách nebo lacláčích s pupkem pořádným.
0: My se opět vracíme do seriálu Arabella a dostáváme se k lajdákovi, který je schopný zasadit svůj nehet a vypěstovat druhého Pompa, nebo vlastně v tom seriálu to bylo jako druhého Rumburaka, ale bylo to z nechtu z Rumburaka. Hmm. Takže my si ostříhejme nechty. Máš ostrý nůžky nějaký? Nemáš nějaký manikurní nůžky u sebe čirou náhodou na něco?
1: Ptáš se mě. Já nemám, mám akorát drtičku cvrtu.
0: pardon, tak já nůžky teda mám. Takže ostříhejme si nechty, no a já bych úplně ideálně vypěstoval 5 malých lobíků a 5 malých cvrkoslávků, když už jsme tady, ne?
1: 5, tak udělám jich 11 a dáme rovnou nějaký fotbalový mač, ne?
0: No to sice jo, ale já nemám 11 prstů, vole.

0: No, OK, no tak z každého prstu, no, tak můžeš dát třeba dva z malíčku, nebo z nohy, ne?
1: A já dám z nohy jednoho golmana.
0: Tak OK.
1: A když jsme u toho, já dám z nohy ještě trenéra, takže já dávám 12 nechtů do éteru. No a Pompo, ty se čiň? Jsem zvědavý na ten manšaft, tyhle.
0: Ale už nás vítá s tou svojí skvělou čepicí s dlouhým kšiltem.
1: To je prevít. Přátelé, mrkneme zpátky na muziku, ať se nezapředáváme na tomhle záhonu plným zábavy.
0: Tak, teďko si dáme Boba Marleyho a Wailers a Three Little Birds.

0: Tak milí posluchači, jak jsme říkali, tak tu hudbu budeme pouštět nejen pohádkovou, ale i tematicky, nebo ne úplně tematicky, ale zkrátka hudbu, která má animovaný klipy pěkně. A ten klip k pecce, která právě dohrála, což byl Bob Marley a The Wailers, Three Little Birds, vám určitě doporučuju, nebo doporučuju vám všechny ty klipy, protože jsou fakt skvělý, no.
1: Vám se to teda bude hrozně debilně hledat, ale tak jako tak má to krásný klip a i to reggae si myslím, že se nám do toho pohádkového světa hodí.
0: Taky bych řekl.
1: Já si myslím, že bychom mohli zkusit nějakou další indici, nevrhneme se zpátky na nějakou soutěž, co ty na to?
0: No, mohli bychom.
1: Tak já tam rovnou pošlu znělku.

0: No a co bude další indicie, Cvrndo?
1: Takže my už víme, že hledáme nějakou pohádkovou věc, nějaký pohádkový předmět a jako další indicie, kterou jsem pro vás připravil, že to je tehdejší investigativní žurnalista.
0: Tak to je docela neobvyklé, ne?
1: Je to takový novinář a takový člověk, který vám dovede prakticky ukázat, co bude, anebo co a jak je v zemi zdejší nejkrásnější.
0: Bádáte, nebo už víte? Pište nám.
1: Pokud víte, tak správné odpovědi určitě zasílejte na info@radiob.cz a opět hrajeme o pivo dle vlastního výběru z naší pivotéky a k tomu vám dáme nějaký reklamní tričko nebo nějaký béčkový, řekněme, propagandičičky.
0: Tak, minulý výherce si od nás nechal doporučit skvělý pivo.
1: Co jsi to vlastně vybral?
0: Myslím, že to byl Zíchovec Juicy Lucy.
1: Lucy od Zíchovce ve výsledku je většina jako věcí, řekněme, želízko v ohni. Pak to pivo je dobrý, pokud si nevemete nějakou tu dvacítku kyselou, tam je regulérně nechutnala, ale takový ty klasiky, mám je moc rád, Zíchovec je skvělý pivovar.
0: OK, nebudem odbíhat od tématu a jdeme si dát další pecku, co říkáš?
1: Další peckou máme pro vás velice skvělou specialitu. Asi bych o ní dál nehovořil a rovnou ji tam zapnul, tak pojďme na ňu.
0: Jdeme na to.

se nosí a tak nosí smrt a kosí barvy na ní, jen ji sadět nám nepřinese spaní. Jaký pak sraní spaní, vidím ji v červený, který je tak trochu zima, anebo modrý, co se stydí. Žádná barva není jistojistá, když přijde na barvy lidí. Taková jalová, tmavě nachová, rybízovej bonbon vínová, často je pletená z Bordeaux, krev ani modrá, ani červená, ani veselá, ani Mordor.

ven. Zase zvadla, kytka v čudu, jdu a řeším problém toho nejstaršího druhu. Není každý den podzim, kdy se vedne, v noci válím, v gauči, v rauši, oba to známe, vážený grame. Člověk musí vědět, kam jestli nechce platit to, co nedostane.

0: jsou ale i tací, co jsou moc líní a ty pak bloudí městem a loudí. Naštěstí už nemusí pro drahý listí do podloubí. Zaplat pambu za ty pary, kam můžeš zajít najít. Pokud možno něco jinýho než vystíhovaný, vykoksovaný hlavy, co si myslíš, že si přišel zabít. A nebo typy, co ti chtějí prodat pohled z prd zabalený jako balík z Bali. Páčkoliv furt lepší než brát drogy, ne? Takže realize it? Možná. Zatím zahoříme, uvidíme, správný čas se pozná. Jo a až to budeš balit, zkus to nebo šidit, Turek tě vidí. Stávej se mínko, ulala.
1: To bychom měli malou zastávku za Křemílkem a Bochomůrkou a stávej se mínko ulala v podání Prago Union, a.k.a. Skatovský.
2: Katovský no, zabil tady.
1: Já bych tak trošku se posunul v tomhle tom našem, řekněme, cestování po pohádkovém světě. Já bych zkusil nějaký knížectví, já bych zkusil nějaký království. Já když se tady rozlídnu, tak vidím samý plakáty, jenže to není jak na Divokém západě, kde jsme byli v prvním díle, žádný Wanted a podobný. Tady je samý nabízím půlku království, nabízím půlku princezny, scháním drakovo hlavu, bla bla bla. Ty vole, slyšel jsi o té princezně, co se jí stalo minulý týden?
2: No, hele, neslyšel. Četl jsem si to tady v místním pohádkovém tisku. Přátelé, to je věc normálně.
1: Aha.
2: Přišel frajer, který jakoby si, jo, to, šel pro svoji princeznu, přines královi pytli tři hlavy draka. Říká, tak pane král, já jsem svůj slib splnil. A pan král mu hodil pytel a říká, tak tady je ruka princezny.
1: No tak aspoň měl kam dát prstínek.
2: Tak, no ten měl určitě už pořízený.
1: Já pevně věřím, že nedopadneme stejně.
2: No vůbec.
1: Ale asi bych tam rovnou loupnul nějakou další pěknou písničku, ať z toho nemáme o třepy na mozku.
2: O třepy na mozku?
1: Co jsem to řekl?
2: O třepy na mozku.
1: Ať z toho nemáme trauma, to jsem chtěl říct samozřejmě.
2: No a co mě, si dáme teďko, Cvrndo?
1: Mně se tady nabíží hrozná
2: skvělost. Yeah, já už vidím, co chystáš.
1: Přátelé, jste umytí všichni, nedáte si někdo vanu před poslechem další písničky?
2: Protože vana, ta přijde vhod.
1: A vana bude belgická produkce.
2: No produkce je česká.
1: No já jsem chtěl říct, belgická produkce seriálu v české dubbingové produkci. A boha man, vana přijde vhod šmoulu. Pojďme na ní, tu pecku všichni milujeme a společně zaspomínáme.
2: Doufejme.
3: Přijde vod, přijde vod.

0: Tak Cvrndo, teď jsem trošku zapomněl, co mám říkat vlastně.
1: Já bych určitě zmínil, že i v tomhle díle, tak jako to bývá každý týden, skládáme pohádkový beat, nebo ty skládáš pohádkový beat, já ti tady maličko koukám pod pokličku a já se na konci toho pořadu do něj zkusím tak trošku zaprýstylovat úplně košilatě.
0: No, tady to je obzvláště problém, musím říct, jakože ve westernu to bylo, nebo na Divokém západě to bylo taky docela náročný, s tou elektřinou teda myslím. Ale jsem si agregát opravdu nevzal a žádný tady ani nemají.
1: Já tady mám takový přenosný agregát, popravdě je to... Co ty na to? Stačí ti to takhle?
0: Super, Cvrndo, ale geniální.
1: No tak nabíjej a skládej, aby se, přátelé, můžete těšit na krásnou tečku dnešního dílu, nebo vlastně
0: ale
1: každý...
0: Ale nechtěl bys mi vyčarovat rovnou třeba jako nějaký studio tady, aby to bylo jako úplně...
1: No, zase si nevymyšlej, buď rád za to, co jsem vyčaroval teď, ale pocaď, ať nám tam ještě zbyde trošku na fernet, ne?
0: No, ok. Hele, aby... Dávej si pozor na ten prst, prosím tě, až půjdeš spát.
1: Je takový prstíček. No a teďko nám dohráli Šmoulové, Havana přijde vhod a já jsem dostal hroznou chuť na tu Havanu.
0: Havana přijde vhod, přesně, já taky.
1: Nemáme tady nějaký rumíček k tomu fernetu, jen tak do druhý nohy.
0: Hele, máme tady ještě jiný fernet, jestli chceš.
1: Ne, stačí mi tenhle, ale vidím tady Skinnyho, Skinny, mazej s tou Havanou pryč.
0: Jo, do rádia psi nesmějí.
1: To byl takový inside roudnický joke pro zasvěcené. No a pro ty, co nevědí, tak máte smůlu, my vám to říkat nebudeme. Stavte se za náma do studia, za naší krásnou spolutelkou Ingrid, které děkujeme za dnešní výlet a za dnešní letenky do světa pohádek.
0: Tak, naše okouzlující spojovatelka Ingrid to zařídila opět téměř dokonale, dá se říct.
1: My jsme dokonce založili Ingridce profil na radiob.cz v sekci členové týmu, takže pokud byste se zajímali o tu krásku, tak tam najdete o ní reference a stojí to za to si to pročíst.
0: Třeba na ní někdo i zamyslí, viď? Třeba.
1: No já na ní myslím dnes a denně ve dne v noci.
0: Tak o tobě se to ví, Cvrndo, jako.
1: Když ona na mě umí. Ingrid, přestaň se tam na mě křenit a mazej zpátky k tomu letáku.
0: Ale Cvrndo, jdeme zase k hudbě.
1: Já tady vidím nějaký prodigy, přátelé, takže opět se bude jednat o animovaný klip, když tak povím.
0: Určitě.
1: Ale tematicky jsou to krásní anglický prodigáci, tak pojďme na ně.
0: Jdeme na to.

0: Tak přátelé, my trošku tvrdší muziky, kterou jsme vám teďko pouštěli, jsme se chtěli přesunout do místní krčmy.
1: Mě z toho hrozně vyhládlo, jak tam šlapali do těch bubnů. No a tady vidím krásnou hospůdku s krásnou šenkýřkou, hele, tady cedule, dnes zadarmo, zítra za peníze. Kéž by to otočili tu ceduli, co?
0: Aj, tyve, my vždycky přijdeme ve špatnou chvíli, cvrndo, tyve.
1: No já teda nemám takovej ten kabát, který jsme dostávali, který se fasuje v pekle, jak máš v jedné kapse dukát a v druhé kapse stříbrňák. Kéž bychom ho měli.
0: Kéž bychom ho, ale my máme prsten přece.
1: A ten by nám asi mal přičarovat nějaký peníze, možná se dostaneme i ke kouzelnému měšci.
0: Ale cvrndovi...
1: Potažmo oslíčku otřese, to je taková místní credit card.
0: Zas nebudem přehánět, vyčaruj nám na dvě piva.
1: Moment. Já bych hrozně rád ochutnal místní pivo, co?
2: Ochutnat? To u nás znamená vypít, hochu.
3: Celý?
2: No celý. Pane Ostinský, dejte mu sem ještě jedno.
1: Ještě jedno. No tak vidíte, jak to funguje v téhle hospodě. Ale upřímně... Jako my jsme dva takový lajdácí, že nám ty dvě pivka nepostačí, my ochotnáme a pokud to nebude nějaký extra hnusný belgický pivo, co už jsme zažili, tak si dáme ještě dva kousky.
0: Dáme si ještě dva kousky a zkusíme taky třeba, že nemají nějakýho ferneta, ne? Jako my sice máme tady toho našeho, víš co?
1: Šenkýřko, nemáte tu nějaký lahodný mok fernetového typu?
4: Ano, mám!
1: Tak nám sem dvě, dej dva žejdlíky.
0: No nic, jdeme další pece, to úplně neulítne.
1: Zase jsme se trošku zamotali v tom našem krásném povídání.
0: A teď si dáme zase nějakou pohádkovou.
1: Já bych tam rovnou dal tu o těch duchách, nejde na tebe nějaký...
4: Už já tady cítím nějaký duchy.
0: No, já i vidím, čověče. Ale tak jdeme na to.
1: Zavoláme Ghostbusters a všechny ty duchy vyhubíme, pojďme zpátky k muzice, vítejte.
0: Zavoláme stráže hlavně.
1: A vy vítejte v pohádkovém světě v pořadu Země koule v podání DJ Loba a Cvrkoslava Zelenýho.

0: znamenitým nábojem si mazat tělo.
1: Ale... A zdraví.
0: A...
2: Takže jsme se dozvěděli něco málo o Francovo nápoji. Nemáte chuť na Alpu, vážení posluchači?
3: Já se s ní rád mažu kolena třeba.
2: Seď jsem alkoholik a až to bouchá dveřma, tak Alpa je jeden z nápojů, na který fakt chuť nemám, je to fakt odporný.
3: Prej, co je to za lahodný mok?
2: To je Francovo limonáda.
3: Jo. No, no a... tak kam vyrážíme dál, Svendo? Pivko jsme si dali, šlo to celku teda, i když jsme rozmazlený z naší pivotéky.
2: Já jsem tady potkal týpka, který mě naučil hrozně rychle běhat a další zastávka bude hrozně hopem, no poslechněte si sami. Teď zrovna proběh, to je on.
3: Dívej, já jsem ten zvuk vždycky slyšel, ale teďko jsem ho poprvý jako zahlíd.
2: No a já jsem na toho krocana dostal chuť, nedáme si nějakou pečínku někde, co kdyby jsme ho doběhli, běželi za ním?
3: Co kdybys nám vyčaroval nějaký kouzelný boty?
2: Ne, když jsme u tohohle ptáka, já vám vyčaruju něco od společnosti Akme.
3: Od nějakého ohniváka?
2: Ne, ale víš, že jo. Já jsem slyšel teď u zvěrolékaře, tam přišel pán, pane doktore, já mám ptáka ohniváka. My co, vám svítí? Ne, ohnívá, vole.
3: Ne, ale zase prolík.
2: Takže doufám, že neohnívá i tenhle mik-mik. Já bych tam rovnou vloupil nějakou další písničku a my se v mezičásti, kdy bude hrát ta písnička, přemístíme.
3: Přemístíme se.
2: Vidím tam Fatboy Slima v podkladu a písnička se jmenuje The Joker, takže opět je to ta klipová písnička, ne ta tematická, ale vám to určitě neva.
3: Já doufám, že ne.
2: No a pokud jo, tak si pusťte ten klip, je to Fatboy Slim s peckou The Joker, tak pojďme na ňu. Resistance.

0: kocourci, kdybyste viděli ten klip, který k téhle písničce je, já jsem z něj úplně odvařený a to, moji přátelé vědí, nejsem fanouškem zvířat, ale ten je tak fucking adorable, tak fucking rozkošnej.
1: Nejvíce roztomilej klip, co znám snad.
0: Tam je koťátko jako policajt, koťátko jako clown, koťátko jako údržbář, dealer, jo, ten, co kupuje od dealera, policajt, je to fakt fucking skvělé adorable.
1: Tohle se Fatboyovi moc povedlo, no.
0: No a my už jsme asi z týhle roztomilý scény zpátky vrátíme k něčemu po streamu, jako ej, o co tady jde, vracíme se zpátky tvrdý muzice. To já neumím.
1: Ale Cvendo, byl jsem si tady zachytat ryby, chytil jsem normálně rybu a tyva, ta je zlatá. Nevím, jestli ji mám ugrilovat nebo co s ní, člověče.
0: No počkej, ona něco říká.
2: Nezabíjej mě, splním ti tři přání.
1: Ježiši, ty mi splníš tři přání, jo.
0: To jsem na ní zvědavej. No tak já bych teda zkusil tady, mohla by si třeba v tom Iráku nebo na tom Dálném východě jako spravit tu válku.
2: No když to není ono, to není jenom válka, to je politika, to je tamto a tajto. To je spousta věcí, to není jedno přání.
0: No tak nevím, ty vole, tak nemohla bys třeba, hele, mojí starou udělat trošku krásnější.
2: No a nemáš její fotku?
0: No tak tady se podívej, to je její fotka.
2: No, kde jsi říkal, že je ten Irák?
0: Takže ono ani s těma zlatýma rybkama to není jednoduchý.
1: Ani se zlatou rybkou nepochodíš prostě, no.
0: Hele, zlatá adamovská, jako.
1: Ale ani zlatá rybka nám nepomohla, možná to spraví kouzelná lampa nějaká, kterou možná najdeme. Slyšel jsem o ní jenom v zvěsti tady v místní říši pohádek. Existuje jako, ale...
0: No já jsem tady teda viděl Aladina kouřit tu kouzelnou lampu a nevypadal teda moc jako překvapeně z toho.
1: Já ho viděl kouřit teda úplně co jinýho.
0: Bočí jak angorák z toho.
1: Ale úplně, ty vado, jak naše logo, čověče.
0: No ale zároveň říkal, že v té lahvi má džin. Tak jsme říkali, že bychom si s ním ten džin rádi dali a on je to prej nějaký kouzelný džin v té lahvi, takže ani tak jako tady, v té lampě potažmo.
1: On říkal taky, že má na baru i myslivce.
0: A to bych si dal, ale hrozně.
1: To je dost podobný tomu našemu fernetu aspoň. No.
0: Hele, co tamhle ten s těma uhrama? Ne, nemyslím toho uhrovatýho, myslím toho s těma Maďarama tam. Podívej se na něj, to je ty známé, to je ta rodinka.
1: Jo, no není to Pepa Smolík?
0: Pojďme, hej, pojď sem, pojď sem.

0: smávou děti pes, rozhodli se, že vás dnes rozesmějí pláči až zkrátka jak se patří.
1: Lína vtipem strší, do nosu jí prší.
2: Náš ládínek je s oslem kamarád.
1: Perou se už skoro, jak Žovka a Zorro, a přes

0: že vás dnes rozesmějí pláči až zkrátka jak se.
1: A ještě k nám patří Nuni, pravnuk ze 33. století, čili Smolík, lomeno 8, to celé na druhou. SM Lomos, ohlese, ohlese.
2: Přečte, Míš.
3: Co říká?
2: Prozradím za 5 korun.
4: Promiň, pradědečku, ale opět jsem si neuvědomil, že vy v preatomovém věku nerozumíte mojí novočeštině. Naštěstí tu mám tuto roztomilou aparaturu na čtení myšlenek a jejich tlumočení do staročeštiny.
1: Vážení, toto spojení je přísně tajné. Ví o něm pouze Ládínek a já.

0: To byla taková malá zastávka v Maďarsku. Já pevně věřím, že jsme posluchače staršího zrna potěšili a ty v mladším zrnu tápají, co se to vlastně dělo.
1: Hele, Cvrdo, ty normálně v té pece, já jsem to teď se trošku zaposlouchal toho a normálně od dědy Smolíka bych strašně chtěl ten aparát na čtení myšlenek.
0: Aha, myšlenkočteč.
1: Myšlenkočteč, myslím, že bude vychytaná záležitost, jako. Myslím, že tvůj prsten bys mi mohl jako nějaký takovýhle přístroj při...
0: No nic, ale já to vyzkouším, uvidíme, jestli nám to vyjde. To vypadá jako košík od hub.
1: No spíš to vypadá jak alobalovej ten klobouk nějaký.
0: No tak asi úplně není náš prstýnek v kondici, řekněme.
1: A tak třeba to funguje, viď? Počkej, já si to zkusím nasadit.
0: Pojď v tom, jak bude jméno.
1: Počkej, schválně, na co myslíš, Cvrndo?
0: Já myslím na to,
1: dal že... Dal bys si z Ferneta, viď?
0: Myslíš? No ale víš, že to funguje.
1: No tak já jsem věděl, že to funguje, to je jasný.
0: Ta da da da da.
1: Paráda.
0: No a já bych asi tohle téma ještě trošku rozvedl. My máme tak trošku zvykem v každý zemi, kterou navštěvujeme, si udělat místní jména nebo místní přezdívky. A vzhledem k tomu, že jsme dneska v pohádkovém světě, máme tam nějaký pohádkový přezdívky, co Lobo?
1: No, ty teď jsi mi zaskočil teda trošku, jako vždy tady s tou otázkou.
0: Tak já začnu svojí, no, tak si zatím připravíš. Tak já po vzoru rychlých šípů bych mohl v pohádkovém jméně být Zelenáček.
1: Ale OK, to jde celkem. Tak mě napadl Lobísek, jako Cipísek.
0: To je taky fucking roztomilé. No počkej, ale teď tady mám druhou, to zabijím. Tak, to je fakt dobrá, se s ním jako napřed. Ona třeba vůbec nebude vtipná, jo, ale zároveň mě to přijde dobrý, tak vám to rovnou jako zprostředkovávám. Abyste byli na jedné vlně se mnou, tak já jsem všemi mastným mazaný loupežník, Skérkofajka. Co?
1: Skérkofajka je dost dobrý, no.
0: Skérkofajka.
1: A tak to svoje druhý, ale co, no tyve, normálně mě teď nic nenapadá, no. Nic ti asi neřeknu, čověče, jako to druhý.
0: No a teď zpátky k muzice.
1: Jedno ti musí stačit zkrátka, no.
0: Ne, tak jako taky to jedno je dobré. Já zkusím ještě prstenem teda nějaký přičarovat. Princ Lobo.
1: Jo, hele, Lobodlak, ty.
0: No a no a my už tam asi loupneme nějakou další muziku. Já si myslím, že bychom zpátky mohli s další muzikou jít zpátky ze Spotify. A...
1: Tady mají Spotify, jo, ve pohádkový říši.
0: No jenom za sedmero horama. Ono potom za sedmero řekama je blbej signál, takže tam pak jako nechytáte nic. To...
1: Já si právě říkám, že jako za celou dobu mi ještě nikdo nezavolal, co jsme tady.
0: Ale vy si můžete jako předstahovat na tom Spotify a pak to brát jako beze dat.
1: Jo, takhle.
0: Takhle nějak my to jako čerpáme ty data.
1: Tak já se svým telefonem tady to nejsem schopný čerpat, takže...
0: No já jsem nabil ten kouzelný prsten na 1 terabyte od T-Mobile, tak doufám, že nám to jako na ty cesty vydrží trošku.
1: Mm-hmm.
0: No ale to... furt to nechávám jako tvoji inspirační na ten bíteček, který ty mi tady skládáš pod pokličkou.
1: No ale snažím se, Cvrndo, ale dneska teda mě tady odlákává od toho skládání spousta věcí, jo.
0: Já jsem taky nervózní.
1: Třeba tamhle ten týpek, co letí na tom letajícím koberci, ty.
0: Ježmarja, ty je nějaký.
1: Nebude to ten Aladin.
0: Z dálného východu, ne, to není Aladin, to je právě nějaký Mohamed, ty vole.
1: Mohamed? Hm?
0: Čo Aladin, neštartuje? On si tady jenom klepe ten kobereček na ranní modlení směrem k Mece. Já bych ho vůbec nevyrušoval, to je zase úplně jiná pohádka, plná výbušných systémů.
1: Ale ne, nebudeme ho vyrušovat, jdeme na další track a to jsou zase Royskop a pecka So Easy.
0: No tak po menaniu hladíte nedělní zeměkoulu.
1: Krásné odpoledne.

0: No a my jsme si nazuli 7mílové boty a vrátili jsme se k prozkoumávání tohle krásného pohádkového světa. Dostali jsme se k takový malý chaloupce. Vidím tady na zápraží nějaký dětský boty, nějaký dámský lodičky, Lobo, kam jsme se to dostali?
1: No ale nevím, prosím tě, tady...
0: Já to spočítám, to je raz, dva, tři, 14. Sedm párů bot, takový menší velikosti a jedny dámský lodičky. Neříká ti to něco?
1: Já myslím, že jsme u Sněhurky a sedmi trpaslíků, C-čko.
0: Boj, to je přesně ono. Je to taková malebná chaloupka, abych vám to, dámy a pánové, připodobnil. Pojďme možná dovnitř. Ty blá, tady to vypadá.
1: Ale jako vypadá, tady to je náhodou krásně všechno, vidíš, srovnaný.
0: No slyšel z toho tý Sněhurce, já nevím, jestli jsme se v té hospodě sešli, jak říkali.
1: Jo, myslíš, jak se seznámili?
0: Ne, já jsem slyšel nejdřív, že ta Karkulka, ona normálně dostala od nějaký čarodejnice, nebo od nějaký zlý paní dostala...
1: Jo, s tím jablkem.
0: No, otrávený jablko, tak se do něj chuděra zakousla a to byste nevěřili, ona upadla do hlubokého spánku ze vteřiny za vteřinu. Jenže ono se to stalo někde třeba okolo 2 hodiny po obědě, no a trpaslíci, celá ta jako parta těch sedmi, jí okolo 7 po obědě, okolo 7 v podvečer,
1: oni přišli dali z práce, že jo?
0: Do skleněný rakve. No a teď si vlastně uvědomte, že oni tu rakev už museli mít připravenou, když přišli z práce, ty už třeba jako měsíc, dva museli mít tu skleněnou rakev na ní připravenou, protože jim očividně celou dobu pila krev, jako taková jako náplava do těch malých haloubky.
1: No hele, nicméně asi ve finále mají rádi, protože tady s nima furt žije, že jo?
0: No ale... nevíš, jak se seznámili, nebo vůbec, jak se k ním dostala vlastně ta Sněhurka?
1: Jo, s tím seznámením, hele, no jasně, tve, něco jsem o tom zaslech, ona tenkrát přišla, jo, taková ta storka, přišla do chaloupky, odevřela, ťukala samozřejmě nejdřív, že jo, vešla dovnitř, když už nikdo neodvíral po delší době a viděla na stole 7 talířů s jídlem, nějaká polívka, tak ona ochutnala z jednoho talíře, ze druhého, ale ten 7. dojedla.
0: Aha.
1: Pak byla unavená z toho, jak se najedla, tak si šla lehnout do ložnice, tam viděla 7 postelí, zkusila každou z těch postelí, ale až ta 7. se jí líbila a uslavní.
0: Jasně.
1: A když spala, tak přišli trpaslíci, viď, Šmudla, Rejpal a všichni ostatní. No a Rejpal říká, mě je někdo z mého talířku večeři. Šmudla říká to samý, no a 7. trpaslík říká, no ale mojí večeři někdo snět. A trpaslíci, když šli spát, jo, tak tyhle šli chrápat a najednou Šmudla říká, v mý postýlce někdo spal, Rejpal říká to samý. No a 7. trpaslík říká, zhasnout a jdeme spát.
0: Nějaký zajišťí úmysly, tyjo.
1: Asi jo, no. Tak takhle začalo seznámení Sněhurky s trpaslíky. Myslím, že ten 7. trpaslík jí má přece jenom nejradši.
0: No a vy vidíte sami, kam jsme se to vlastně v našem cestování dostali. Je nám to krajně nepříjemné, ale věřím, že to tady s tou Sněhurkou vydržíme. Ona ještě tak trošku spí vzadu za domem v rakvi, takže doufám, že se na ní vyřádíme.
1: Jdeme asi na další pecku, ne, Cvrndo?
0: Určitě, nechal bych diváky s fantaziema v oprátkách. Co tam máme připraveného dále? A pokud tady mrknu, tak jako další vidím nějakou... Ne, vidím nějakou podvodnickou pecku.
1: Jo, no vidíš, tak to teďko bude podvodník, MC Gay a DJ Fate.
0: Tak pojďme na to, vy podvodníci.

0: teda, to jsem v životě neviděl.
1: Co je to za způsoby, když jste mokrej?
2: Co je to za pitomost?
3: No a my bychom měli za sebou další krásnou pohádkou postavou a to je vodník a já tímto zdravím všechny podvodníky a tím nemyslím vás, ale tím myslím nás všechny. Jsem se v tom trošku zabřednul.
4: Všechny potapiče zdravíme.
3: Všechny potapiče, nadvodníky, podvodníky a všechny vodáky.
4: No a teďko vyrazíme za spící princeznou, přátelé, naši milí.
3: S krásným květinovým jménem a tou je...
4: Růženka.
3: Růženka, no a vy určitě víte, z jaký pohádky je princezna Růženka a pokud ještě spala, tak tím vám to napovídá ještě víc.
4: Ona totiž stále spí, jako tady v té pohádce ještě stále spí, ona to je tady furt takový...
3: No a já jsem dostal tak trošku nepříjemnou roli a to je role prince, nebo ne, že by byla nepříjemná, jo, ale víte sami, ty princové v těch pohádkách mají vždycky takový jako útrapy, to je jednou useknout šest hlav drakovi, po druhý je to tam najít tajemství, tam někde to, tohle toho zabít a podobně. No a v dnešním díle o princech se jedná o... vysekat tady celý hrad za trnitej, za akátovanej a za růžovanej, vysekat nějakým pižlátkem, nějakým mečem a pak teprve se dostat na sladkou tečku v podobě princezny.
4: Ta Alej, nebo jak bych to řekl,

0: těch množství těch stromů, které tady jsou posázený předtím, než se dostanete vůbec k růžence, je fakt jako hafo, no. Ale my jsme to nakonec jako...
1: No Lobo, já doufám, že mi v tom pomůžeš a vzhledem k tomu, že jsem dostal roli prince v téhle pohádce, tak trochu máš roli vypravěče, takže bych potřeboval takovou malou berličku, co se týče třeba našeho kouzelného prstenu, nevykouzlíme tam něco.
0: Pustíš, půjčíš mi ho, prosím tě.
1: Vem si ten prsten, vem si ho celý a připrav mi krásnou pohádku pro prince Cvrkoslava.
0: Tak Cvrndo, tady máš křovinořez, prosím tě.
1: Perfektní, perfektní, takže...
0: Počkej, ještě. Tady máš i ochranný brejle, aby sis neublížil.
1: Nádhera, i s rukavicema.
0: Samozřejmě.
1: Takže přátelé, je mu nějaký píšlátka, který mi tady ten vole akátovej keř, nebo to má vypadat jako růže, ale to regulérně akát, jako zlatý slavín. Takže tak, to bych tím mečem tady píšla vole půl dlouhýho týdne, ale s křoviňáčkem, blablabla, bla, bla, to jsme tam za půl hodiny, růženko, těž se, jdu za tebou.
0: Budu tě následovat.
1: To budou chlupy až za obrazama. To čekej, je. Stoupám tady ale nějakou jako vysokou věží nahoru, předpokládám, že bude chrápat nahoře, jako kam by nám by dali spát. Ty vole, tady je normálně zástup princů, ty tady vole, co tam s ní dělá?
0: Hlavně jak se sem dostali, když tam není cesta žádná, ty vole.
1: No, počkej, to jako tu princeznu by si měl zbudit polipkem, tamhle běží fitbal. No hlavně princeznu nelíbejte, ale dělejte si, co chcete. Ježíš, co se to tu děje?
0: Ale Cvendo, tohle to bych ukončil, protože tenhle vstup, jako na to, že jsme odpoledne, to nemůžem vysílat.
1: No, mě samotnýmu je studno, seč bych si kousek princezny okusil, teď jsem se do toho zamotal. Seč bych se rád s princeznou seznámil, jako z očí do očí samozřejmě. A jestli spí nebo ne, to řekněme je... téma, který nemusím dál rozebírat.
0: Teďko už rozumím tomu, proč to tady je tak zarostlý. Jako ona ta cesta sem nevede, protože někteří si již prosekali, ale zase zarostla. Támhle ten pán, ten je úplně starý, šedivý chudák, ten už tady musí být hodně dlouho.
1: Já si myslím, že ten přišel minimálně na loňské Tři krále.
0: No nic, jdeme ale zase k hudbě.
1: Ale vraťme se k muzice, já tam přesně Lobíku vidím nějakou takovou rovnickou produkční pohádkovou revivalovou záležitost.
0: Je to moje hodně oblíbená záležitost. Nevím, jak je to úplně s tou roudnicí. Vím, že jakoby někteří členové byli spojení s roudnicí a je to pohádkový revival.
1: Co mě se týče, objevil jsem to dneska odpoledne díky Ovnoj a líbilo se mi to. Zkuste si to poslechnout tak jako já z první dobrý, anebo pokud to znáte, tak si zkuste zaspomínat a potěšit své srdíčko. Jdeme zpátky k muzice, přátelé, ladíte nedělní zeměkoulu. A od mikrofonu se k vám hlásí Cvrkoslávek s Lobíkem.
0: Jdeme na to. Slyšeli jste?

0: No a přátelé, my se blížíme pomalu do konce a aby jsme nezapomněli, tak máme tady samozřejmě poslední indicí k naší soutěži.
1: No a my v dnešním díle hledáme něco pohádkového, něco kouzelného, nějaký předmět a poslední nápověda je, že je to taková řekněme LCD plazmová televize z pořadu Sněhurka. Já si myslím, že už jsme vám malinko napověděli, já vám ještě teda zopakuju všechny ty indicie, které jsme dávali, je to teda kouzelná věc, kouzelný předmět. Je to takový investigativní žurnalista, který vám tak trošku řekne módní trendy a módní hity, co teďka vlastně v pohádkovém světě frčí.
0: Řekne vám, kdo je nejvíc v topu.
1: A kdo je nejvíc nejkrásnější.
0: Tak.
1: A zároveň teda poslední indicie byla, je to LCD, plazmová televize z pořadu Sněhurka. No a o co vlastně hrajeme, Lobo?
0: Hrajeme o tričko Rádio B a o pivo z naší pivotéky B dle vlastního výběru.
1: To za to určitě stojí, takže pokud znáte správnou odpověď, tak své odpovědi zasílejte na info@radiob.cz. Naše krásná spolupatelka Ingrid pak zase vyhlásí výherce.
0: No a pak třeba můžete vyhrát naše krásné ceny.
1: No a bude po prdeli. Já bych se vrátil zpátky k muzice, trošku nám tady zvoní hrany, čas nás tlačí, už jsme úplně u konce, znělka nám končí.
0: My si dáme jeden z posledních tracků, pak si řekneme, no pak už se možná s váma asi rozloučíme.
1: Pak si zaspíváme, Lobo.
0: A pak si ještě trošku zaspíváme.
1: Jo, už teď kocourci svrběj prsty, mám z toho trému, ale pro vás to dáma zvládnu. Těšte se na konec dnešního pořadu a my si dáme ještě nějakou písničku a pak se s vámi rozloučíme a uvidíme.
0: Teďko si dáme Ilbila a pecku My Uncle.

0: Tak přátelé, děti naše, jak tomu bývá, každá pohádka má svůj konec a i naše cesta po říši pohádek se chýlí ke konci. Nás to moc mrzí, protože tahle cesta byla velice pestrá a moc nás bavila. Viděli jsme spoustu nečekaných věcí a třeba takový sad frňákovníků byl velký zážitek. S Mrdou jsme si to moc užili. Trvalo dlouho, než jsme přišli na to, jak to celý vyřešit. No, co bych řekl nakonec? Teďko nás čeká pohlazení po duši od Cvrkoslávka v pohádkovém znění Štěstí na talíři. Jdeme na to, přátelé.
1: Oh shit. To je zase nějaký dramný. To mi nevadí. Cvrkoslav to teďka poladí.

0: Vytuju. Tady je zatykač. Urvěte ho.
1: No moment, já jsem chtěl dát nějakou druhou sloku. Doufám, že mě nezatknete.
0: Cože? Ty si ještě se mě budeš

0: No tak Cvrndo, já si myslím, že tenhle ten pohádkový díl jsme líp ukončit nemohli, než tenhle s tím tvým freestylem.
1: Nebo to moc debilní, já s tom mám hroznou trému, vždycky mi to přijde takový divný.
0: Ne, vůbec, bylo to tradičně netradiční.
1: Já si myslím, dámy a pánové, jako musíte to brát trošku s rezervou a to, že nic takového jinde nemáte, tak to vemte s náma a pobavme se společně, my to děláme pro vás.
0: Je to tak, je to trošku z jiného soudku a přesně proto to děláme, že jo, aby jsme nebyli takový ty tuctový.
1: Já ještě musím teda pochválit ten bíteček otouv na opět namazaný chleba máslem z obou stran za mě. Fakt díky.
0: Dobrož,
1: se to hrozně líbí.
0: To jsem rád.
1: No a my už se tak s váma musíme trošku rozloučit, protože se nám naskytnul čas, 2 hodinky utekly jak voda, procestovali jsme pohádkovým světem.
0: No, Cvrndo, hele, ten prsten bych si nechal, ten mě docela baví.
1: Jaký prsten máš na mysli?
0: Cvrndo, Cvrndo, kde jsi?
1: Já jsem teda ještě vykousil takovou malou lejdečinu nakonec. Tak já to zapálím, pěkně si potáhnem a vyrazíme zpátky do Roudnice, do toho korona světa, mně se tam ani nechce.
0: Ani mě ne, a kam vůbec budem cestovat příště, Cvrndo?
1: No máme v záloze nějaký destinace, ale asi to nechte na nás a zároveň vy sami se nechte překvapit.
0: OK.
1: My se během týdne domluvíme a něco připravíme.
0: Ještě v rychlosti zmíníme možná soutěž, minimálně kam máte posílat odpovědi, což je info@radiob.cz.
1: A pokud chcete soutěžit, můžete vyhrát pivčo nebo nějaký tričko a takový ty podobný věci z naší pivotéky a radiotéky a soutěžní otázka je, že scháníme něco pohádkového, nějakou věc, která je vlastně kouzelným předmětem, předpovídatelem budoucnosti i přítomnosti a je to taková malá LCD televize z pořadu Sněhurka SRO. Hele, rozloučme se s divákama, už to táhnem jako uzlíček plný buchet.
0: Krásný zbytek, ne? Naši posluchači,
1: vám děkujeme za to, že jste to s náma vydrželi a procestovali. Doufáme, že jste se bavili. Mě konkrétně to bavilo moc.
0: Mě taky, no. Tenhle ten díl jako Ingrid naplánovala neskutečně.
1: My se pokusíme kromě těch klasických destinací dát ještě nějaký zajímavý. No a za dnešní díl vám děkuje DJ Lobo.
0: A Cvrkoslav Zelený.
1: Díky. No a mějte se a čau.
0: Čau. Díka, čau.
1: Čiky, čiky, čau.
2: Dobrou noc.
3: Dobrou noc, stříčku Fido. Dobrou noc, děti.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí.

Hitparáda Rádia B, to je B-paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi. Well, everything happens for a reason.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Je 8 hodin večer na Rádiu B.
1: To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Je 9 hodin večer na Rádiu B.
1: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

to nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Science. Disco Science. Disco Science. Pro všechny děti. Pro všechny stařec. Disco Science.

snad je to blízko. Urychlovač částic z dimenze disco science.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Makoto Shimizu, obecně známý jako DJ Makoto, je japonským drumbassovým DJem a producentem žijícím v Tokiu. Vystudoval zvukové inženýrství a již v raném věku se rozhodl být profesionálním muzikantem. Jak sám říká, nejvíce ho ovlivnili na konci 90. let legendární dvojka LTJ Buckem a MC Conrad. Drum and bass Makota uchvátil natolik, že koncem 90. let začíná skládat první tracky a hned v roce 1999 na něj narazil LTJ Buckem a vydává mu první skladbu na labelu Good Looking Records. Od té doby Makoto vytvořil, troufám si říct, jeho naprosto charakteristický zvuk soul a funky drum and bassu. Máte-li rádi melodičtější drum and bass, dneska si určitě přijdete na své. A jako poslední informaci pro vás mám tip na jeho poslední album s názvem Motion of Change. To si určitě dejte. Co skladba, to pecka. Tak jo, nebudu vás rušit od poslechu a pojďme na tohoto japonského sympatiáka. Makoto na Rádiu B právě startuje.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Posloucháte Sebestřed na Rádiu Bčko a my si teď dáme houseovou pohodindu od Hercules and Love Affair, track s názvem Rise Me Up. Právě teď. Krásný den, přátelé.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz